tancovat a necháme čas kolem nás ubít.

Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
1: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle. Počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v 8. finále světového šampionátu. Domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Ústecký kraj nesouhlasí se stavbou spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. Proti spalovně se už minulý týden vyslovilo taky město Litvínov. Kraj nechce být odpadním košem celé republiky. Jedna spalovna nebezpečných odpadů už totiž je v Trmicích na Ústecku a po dokončení rekonstrukce

0: rekonstrukce bude mít dostatečnou kapacitu pro potřeby Ústeckého kraje i přilehlého regionu. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, k večeru pak bude oblačnosti přibývat a místy se můžou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 23 až 27 stupni.
1: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skuzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David, startujeme další den společně na Hit Rádiu, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's My Life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
3: Hit Radio North Music.

0: Tika, zkouším žít. 6 hodin, 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: No, tak prostě zákon, když pokud ty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat, já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak, prostě šáneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal, takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu, teď nemám, pošlu ti to příští měsíc, a pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Krásné dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionu, typicky letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emžáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, no. Tak já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou, nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Schválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic jezdí Lou Bega a Stacy.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká 90ková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Teplicku v Duchcově, v Teplické ulici u křižovatky s ulicí Družby probíhá rekonstrukce chodníku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Legendary čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů převlečená za stavební dělníky vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné. Hezké ráno.

0: Činnasky, selhání, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka. Mm-hmm. Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
12: 21 Pilots. Lord. Dennis Wims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici v Rychnově u Jablunce nad Nisou, v Ještěcké ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Dobré ráno. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte, tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili, a tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet, bacha, v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme, a ty nám píšete na web hitradio.cz, stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu Západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne prout a jednoho Poláka. To se nám kouká i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo, a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příštích 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: První společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Státní zámek Libochovice rozšířil hlavní prohlídkový okruh, který návštěvníkům představí cestovatelské příběhy posledních šlechtických majitelů rodu Herbersteinů. Zámek se připojuje k celostátnímu projektu Národního památkového ústavu Šlechta na cestách a ukazuje, že Libochovice jsou místem, kde se ukrývá fascinující příběh cest do Afriky a Asie. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Bude většinou polojasno, k večeru pak více oblačnosti a taky možnost přeháněk.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Dobré prázdninové ráno, je pár minutek po 7, venku je léto v plném proudu, někdo už vyráží na dovču, někdo do práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David, no a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack, Jack a Rise. Hezké ráno.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění, protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. No, to jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížem a s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice, tady nám to všechno perfektně šlape. Rick and Bowman anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: Dobré ráno, 8:02, aktuální čas, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy nebo, nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili uzavírku. Na Děčínsku, v Jiříkovicích, ve Filipovské ulici probíhá oprava železničního mostu. Komunikace je neprůjezdná.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Luis Capaldi, Survive. Čtvrteční snídaně šampionů Hit Radio s vámi. Hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkmany. A když se zeptám svého 15-letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl, mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejné písnička, nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Barta on my head, hezké dobré ráno, 3 minutky po půl osmé. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
1: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
1: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 4denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
1: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme? Ale
3: to asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
1: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
1: Ne.
0: Ano, výborně.
1: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
1: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
1: Třeba pes.
0: Je to
1: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
1: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 4denní vstupenky.
1: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
1: Syna
0: vezmeš. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku. No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
1: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
1: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, nevojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 4denní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Ano,
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam...
1: Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V severních Čechách budou pracovat silničáři. Na trase z Mělníka na Českou Lípu za Bukovcem bude probíhat údržba zeleně. Počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě je další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to má celý takhle v takhle zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně. 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: Co jsi říkali tobě, jo?
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na dětské tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoc si podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboli v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přeháňky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
8: Ústecký kraj nesouhlasí se stavbou spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. Proti spalovně se už minulý týden vyslovilo taky město Litvínov. Kraj nechce být odpadním košem celé republiky. Jedna spalovna nebezpečných odpadů už totiž je v Trmicích na Ústecku a po dokončení rekonstrukce bude mít dostatečnou kapacitu pro potřeby Ústeckého kraje i přilehlého regionu. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, k večeru pak bude oblačnosti přibývat a místy se můžou objevit taky přeháňky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 23 až 27 stupni.
9: Jú, Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
10: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 8. Pokračujeme, nezastavujeme, jedeme dál. Před námi spousty skvělých hitů, dobrá nálada, pozitivní energie. Je čtvrtek. Pro nás pracující je to takový malý pátek. Víte co, hoďte dneska práci za hlavu. Užívejte si ty pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu. K tomu skvělá muzika, co víc si přát. Jsme Hit Radio.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Jsme hezké dobré ráno a Česko dál hledá trenéra fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednou tuhle psychoreku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generály. Manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Dasha Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, který budou víc než my. Říkáte si, že kojili ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? O kolik vlastně vyděláváme více nebo méně. Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.
11: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
12: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti v Liberci v Husově ulici, u křižovatky s ulicí v Úvoze počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Leony Faded Love, ranní update s Davidem právě teď. Ranní
1: update. Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve. A to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
1: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojení, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku. Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

0: Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství, takže to je vlastně dobrý výsledek, protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem, důkazem, protože my jsme rozvedení asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, 2. červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kauma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.

0: teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselkama se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio North Music.

Zion, Sia, Dusk Till Down, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách máme toho pro vás připraveno spousty. Pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra, čau!

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Bude 9 a ještě předtím se podíváme na aktuální dopravní situaci. Na Hitrádu Not Music je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku v Dubí. Na Hitrádu Not Music je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku v Dubí. V Tovární ulici máme dopravní nehodu dvou nákladních aut a provoz je část.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Premiér Babiš a ministr Havlíček dnes budou jednat se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora chce, aby ministerstvo průmyslu zorganizovalo i podnikatelskou misi na Ukrajinu. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartůňkovou, která porazila Krajanku Siniakovou. Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai.
3: Fotbalový servis.
5: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země.
6: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
7: A co to počasí dneska? Vypadá to dobře. Dopoledne bude převážně slunečno, přes den polojasno až oblačno. Později večera očekáváme mraky, to znamená, že bude přibývat oblačnost a teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Nord Music.
7: Krásný čtvrtek všem přeje Dan Rakacký, díky, že posloucháte Hit Radio Nord Music. A tuhle hodinu se podíváme na to, že mostecký hypodrom vymění koně za psy a taky to, že do Ústí nad Labem se vrátí jedna legenda, na kterou se možná už i zapomněli. Dáme si taky ty největší hity, třeba Rianu, a teď jsou tady Linkin Park. Tak všem ještě jednou krásný čtvrtek.

0: tři minuty plný pohody. Alok, Bruno Martini a Zíba, Hear Me Now. S vámi Hitrádio North Music, krásný čtvrtek, vždycky říkáme, že čtvrtek je malý pátek a teď pozor, důležitá zpráva, legenda se vrací. Je to legenda, kterou možná někdo z vás ani nezažil, nebo si na ní už ani nepamatuje, a nebo jenom vzpomíná, jaký to kdysi dávno bylo. O co se jedná? Tak po 13 letech začne toto léto opět promítat letní kino v Ústí nad Labem. Ano, letňák, 13 let, jako kino leželo ladem, byly tam pouze akce, koncerty, ale kino ne. Tak to se změní a po 13 letech se opět začne promítat pod širým nebem. Já sám vzpomínám na letňáky, jak jsem tam rád chodil. Já to miloval ještě z jiného důvodu, protože jsem tam lezl tajně přes plot, mám na to vzpomínky krásný a taky jsem na chomutovském letňáku oslavil své 18. narozeniny. Prostě dřív ten letňák, když nebyly ještě videa, streamovací služby a tak dále, byla hezká jako taková možnost vyrazit po čirák do kina. Navíc pokud jste tam měli slečnu nebo chlapce, tak se tam dali dělat hezký věci. Ale to dej do ránikyně, ale pod tím širákem to mělo své kouzlo. Start letňáku v Ústí nad Labem bude 5. srpna a dál se bude promítat pravidelně ve středu a pátek. Ty začátky představení víme, musíme počkat, až bude tma, takže se to bude řídit podle západu slunce. To znamená, že během srpna se ty začátky představení budou čím dál tím zkracovat a zkracovat, nebo budou dřív a dřív podle toho, jak se budou zkracovat dny. A důležitá věc, vstupný je 100 korun, nebo bude 100 korun, což si myslím, že na letňáku je v pohodě. Mně tak jenom napadá, zdali jako ještě o to bude zájem v dnešní době, ale myslím si, že spousta fanoušků se najde, co se budou podívat na film normálně pod širým nebem na letňák. Takže letní kino v Ústí nad Labem startuje projekce 5. srpna a asi vás zajímá, jaký bude ten první film, čím to vykopnou. Tak nebudu říkat název, poslouchejte a přijdete na to sami.
1: Dejte mi chvilku pozornost. Stala se nám taková nepříjemná věc. Nechci to tady roztahovat a nechci z toho taky dělat aferu. Někdo nám zebral z tomboli několik cen. Nemůžeme pokračovat. My, Peťko, zhasneme. Bude tma. V této nastalé tmě ten, kdo to zcizil, to tam odnese.
0: Jasný, hoří má panenko už 5. srpna v Ústí nad Labem na letňáku.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You, s vámi Hit Radio Not Music, dám přeje krásný dopoledne. A protože začal červenec, znamená to, že jsme na začátku období, kdy každý z vás plánuje výlety a dovolený a my vám nabízíme výborný obchod, deal, no vlastně to ani není obchod, to je prostě nabídka. Nabízíme vám vybavení pro vaši dovolenou a výlety za 7000 korun od 4Camping a je to strašně jednoduchý se o to utkat. Stačí pouze napsat váš příběh o nejlepším výletě v nejhorším počasí a právě hrajete o značkové outdoorové vybavení za 7000 od 4Camping. Všechno se to děje na našem webu hitradio.cz, tak pokud chcete zabojovat a chcete ušetřit na vaší dovolený a získat výbavu za 7000, tak hrajte, všechno se děje na našem webu hitradio.cz. A pokud budete přemýšlet o tom příběhu, tak mezi tím vám zahraju Alvaro Solera. Děláme si léto, děláme si pohodu. Animal. Už za chvíli na Hit Radio North Music.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Coolio pro rok 2025. Ella Henderson, Redmond, Albaik, kdysi dávno, Gangsta's Paradise a Coolio. Je 9:30, k tomu 4 minuty a velká věc se stane v sobotu, protože Mostecký hypodrom, místo koní, ano, jste zvyklí, že tam jsou dostihy a koníci, tak to bude jinak, budou tam psy a bude jich hodně. Bude jich okolo 584, protože bude totiž na Mosteckém hypodromu v sobotu probíhat krajská výstava psů a samozřejmě vím o tom a víme to všichni, Češi jsme milovníci psů, jsme pejskařský národ, tak pokud byste chtěli mrknout na to, jak to tam vypadá, podívat se na ta různá plemena, protože ta škála plemen bude obrovská, taky 584 psů, je strašně moc, tak se můžete přijít podívat v sobotu. Vstupné je zdarma, maximálně pokud přijedete autem, budete platit parkovní 100 korun, ale asi je lepší tam mít pěšky, abyste si to užili. A tahle celá paráda proběhne, jsem říkal, už tuhle sobotu, Mostecký hypodrom, a pokud budete mít chuť se podívat, to už jsem taky říkal, že jo, tak ten vstup je zdarma, jenom upozorňuji, abyste se nebáli, že po vás bouchnou nějaký peníze. A celá sobota na Mostecký hypodromu bude ve znamení psího štěkotu. A zore dost už jako.

0: tak všechno mám.
1: I v Čechách máme dobrý kapely, tohle byl Důkaz, Ondra, Daniel, Dave a David, tak to je Poetika, nebo byla, jejich pecka Blízko. Tahle parta funguje už 10 let a deska, ze který tahle ta pecka byla, se jmenuje velice zajímavě Slunce v barvách antracitu. Takže kluky máme za sebou, za 3 minuty bude 9:45, posloucháte Hit Radio Nord Music a za malou chvíli dorazí další velký hity pro vaši lepší náladu, Lady Gaga, Coldplay anebo Tones and I.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.

0: Tohle byly Shaus a krásně nás dovedli k 10. hodině. Budete za chviličku, posloucháte Hitrádio Nord Music, pojďme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, v Litoměřicích v ulici Stará Mostecká na konci Tyršova mostu u křižovatky s ulicí Mezibraní máme nehodu dvou osobáků. Na místě se tvoří kolony v obou směrech a projíždí se kyvadlově. A taky se ještě podíváme na silnici 1/13 a aktuální průjezd Bílinou. Ve směru na most se zdržíte 4 minuty a ve směru na Teplice 6 minut. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které

0: A Kuba Bělák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za liter. Liter nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Popáleniny jsou v létě častým úrazem. Patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Popáleniny si vloni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí převládají popáleniny z opaření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
0: Často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním nebo s pobytem u otevřeného ohně. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu. Hokejový brankář Vítek Vaniček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu.
2: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
3: Dneska to s počasím na severu Čech vypadá velice dobře. Dopoledne, to znamená ještě teď, nás čeká převážně sluníčko, přes den ale už polojasno až oblačno a později večer očekáváme přibývání oblačnosti, takže mraky, ale bude teplo 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
3: Krásný dopoledne všem přeje Dan, posloucháte Hit Radio Nord Music a zítra bude v Chemice v Unipetrolu poplach. Co se bude dít, řeknu za chvíli.

na Hitrádu Nord Music. Další hit pro lepší čtvrteční odpoledne, to byl Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Je 10 hodin 12 minut, dám se krásný dopoledne a už jsem o tom mluvil, zítra bude v Chemice poplach. Pozor, pozor, hlavně posluchači Litvinova mostu a okolí, pokud zítra dopoledne uslyšíte sirény z chemičky, tak nepanikařte, protože v areálu Orlen Unipetrolu zítra proběhne velké havarijní cvičení, bude to mezi 9. a 11. hodinou dopoledne a hasiči budou zachraňovat a simulovat únik amoniaku z železniční cisterny a zachraňovat taky zasaženého zaměstnance a trénovat evakuaci. To znamená, že z areálu rafinérie můžete slyšet výstražné sirény a taky to znamená takovou malou komplikaci v dopravě, protože bude probíhat i krátkodobé omezení provozu na hlavní silnici 1/27, která vede hned u chemičky. Jinak, co je důležitý, všechno podstatné se odehraje uvnitř podniku, takže žádné reálné nebezpečí nehrozí, jde čistě o trénink, aby byli všichni připraveni, tak si to jenom zapište za uši, zítra mezi 9. a 11. žádný strach, je to jenom cvičení, je to podobný jako včera ve 12. byly sirény, to je stejný taky, cvičení, že to funguje, že to všechno jde a jak se říká, kdo je připraven, není zaskočen.

0: užíváte si Hitrádio Nord Music. Díky, že i ve čtvrtek jste s námi, za námi JP Cooper, Astrid S. A před námi teď něco o jídle. Ano, je teďkon, bude 10:30, možná čas svačiny, třeba jste si zapomněli doma svačinu, nebo vám už teď kručí břiše, anebo třeba máte chuť si dát svačinu zítra, pozítří. Nabízím vám sváču, prostě jídlo, za 1000 korun úplně zdarma, protože právě teď si ji můžete vyhrát a za malou chvíli řeknu, kde se to děje, kam skočit, co udělat pro to, abyste si dali super jídlo za 1000 korun úplně gratis. No a k tomu taky dám ty největší hity za chvíli Miley Cyrus. Další velký hit pro vaše ještě lepší odpoledne. Dopoledne. Jsme Hitrádio Nord Music.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo. Tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzové.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká 90ková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus. Naprosto skvělá. Za chvíli Miraj nebo Cranberries. S vámi Hit Radio Nord Music. Dám přeji krásný čtvrtek. A teď mám pro vás nabídku jídlo za 1000 korun. A stačí k tomu fakt jenom málo. Takhle, důležité je říct, že pravou chuť Itálie můžete najít v Ústí nad Labem, konkrétně na Lidickém náměstí, tam se otevřelo nové bistro na Lidickém a každý všední den od 8 ráno tady startují parádní snídaně. Včera jsem si jednu snídaně dal, bylo to výborný, takhle dlouho jsem se dobře jako nenadlábnul, takže doporučuji. Potom si můžete dát turecký vejce nebo avokádový toast, přes den vás dostanou autentické italské těstoviny, které doplňují domácí zákusky a k tomu si můžete dát potom třeba odpoledne při cestě z práce skvělý prosecco, či italské víno nebo míchané drinky na letní zahrádce. A pokud třeba nestíháte, jste v práci, zaneprázdněni, nemáte čas, tak samozřejmě z bystra na Lidickém vám jídlo dovezou známé do vážkové služby, žádný problém, ale i tak byste se na mě zastavit, protože to za to stojí. A teď tomu, co vám nabízím, mám tady poukaz v hodnotě 1000 korun právě do bystra na Lidickém a pokud byste ho chtěli vyhrát, tak hned teď skočte na náš Instagram, najdete ho jako hitradio_nordmusic, protože právě tam probíhá soutěž o 1000 korun a vy se pak můžete skvěle nadlábnout v novém bistru na Lidickém v Ústí nad Labem. Tak do toho držím palce.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

0: Miraj tanečně, jejich dokola na Hitrádu Nord Music. Ty beaty tam dodal polský DJ Trips a existuje ještě taková jiná verze téhle písničky, taková vyklidněnější, pomalejší a nechci vás o to ochudit, abyste to slyšeli, tak vám teďkom kousek pustím.
1: Na chvíli letět někam pryč, možná tam, kde začal čas, kde nebylo město, co spojilo nás, letět někam pryč, možná...
0: To je taky velká pohoda tohleto. Každopádně to byl letní song pro rok 2025 a mám pocit, že i toto léto to bude skvěle fungovat.
1: Co pak rozdělilo nás?
0: Jsme Hitrádio Nord Music.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty... Na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
9: Hitrádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio. Hitrádio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: R City, Adam Levin, Look Away. Na Hitrádu Nord Music bude tady 11. hodina, to znamená, že se teď podíváme na to, co se děje na silnicích. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, na trase z Mostu na Německo u Oseka bourala 3 osobní auta, jezdí se Kevadlově a kolona se zatím netvoří. Další trouble je na dálnici D7, 56. kilometr ve směru na Prahu. Máme tam nehodu osobáku s dodávkou a jeden neprůjezdní jízdní pruh, takže pozor na kolonu, která má už kilometr. A pojďme se ještě podívat, jak to probíhá v Bílině, jaký je aktuální průjezd Bílinou, to znamená hlavní tah silnice 1/13. Tak ve směru na Most v Bílině počkáte 6 minut a ve směru na Teplice okolo 10 minut. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stavby.

0: Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Teď to řeší sněmovna. Kolik budou kupóny stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
1: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
0: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo ministerstvo financí. Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů. Ti v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je údajně systém dvojího vstupného, kdyby cizinci platili více než místní obyvatelé. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak všem držíme palce.
2: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
3: Taky se podíváme na počasí, jaký bude dnes na severu Čech. Dopoledne ještě převážně slunečno, přes den ale polojasno až oblačno. Později večer očekáváme mraky, to znamená oblačnost, ale bez deště a teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Nord Music.
3: Krásný dopoledne přeje Dana, představte si, Praha přestane být hlavním městem. Proč, co se děje, za chvilku řeknu víc.

0: 11 hodin, 12 minut, s vámi Hit Radio Nord Music, to byl Cyril. Na přátelé, Praha nebude hlavním městem, protože na 9 dní se hlavním městem České republiky stanou Karlovy Vary. Ano, a ten důvod je jasný, protože už od zítřka, od 3. do 11. července bude probíhat Mezinárodní filmový festival a letos si připomíná dvě významná výročí. Za prvé 80 let od konání prvního ročníku a taky jubilejní 60. ročník. A všichni víme, je to jasný, jako každý rok se to děje, že Vary budou praskat ve švech a ten, kdo si neudělá selfiečko na kolonádě, jako by neexistoval. Taková zajímavost, to jsem nevěděl a úplně to překvapilo, i když jsou Karlovy Vary s festivalem spojený pobeční šňůrou, tak on tenhle ten festival začínal úplně jinde a to v roce 1946 se první ročník konal v Mariánských Lázních, byl to nesoutěžní ročník a do Karlových Varů se podíval až v roce 1950. Takže i když Vary to nezačaly, nakonec tam skončilo a dneska prostě filmový festival rovná se Karlovy Vary. A i když ten filmový festival je hlavně o filmech, tak já osobně neznám nikoho, kdo by se tam šel podívat na film. Jako každý tam jde jenom na promenády, party, zábava, anebo potkat nějakou známou celebritu. Z těch celebrit, kdo tam bude, známých osobností, tak takhle. Vím, že tam bude tutově moje kolegyně Lucka Schläger s manželem, ta se tam chystá zítra, ale z těch zahraničních, tam už bylo spousta známých osobností a letos můžete potkat třeba Dustina Hoffmana, ten tam taky dorazí. Takže tohle to se všechno bude dít ve Varech od 3. do 11. července. Možná se chystáte i vy a pokud se vydáte a už vás nebude bavit tam chodit a koukat na ty různý mejdany a tak dále, tak mě vždycky to říkala babička, když jsme jezdívali do Varů, že tam jdeme hledat 13. pramen. Tak ho zkuste ho najít a jestli ho najdete, dejte mi vědět, jak chutná.
1: Jsem s Marcelou a Martou.

0: Skvělý spojení, Kesha, k tomu Pitbull, Timber na Hitrádu Not Music. Dám všem přeji krásný čtvrtek a včera proběhla revoluce v MHDčku měst Mostu a Litvínova. Nasadil se nový odbalovací systém a jak to vypadá, tak na to se podíváme už za chvilku, buďte u toho. Dáme si taky další muziku, Nico Santos, anebo už za chvíli David Guetta.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s...
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Nico Santos. Půl 12, 2 minuty k tomu, s vámi Hitra do North Music, krásné čtvrteční dopoledne. No a včera se to stalo, včera nastal den D v Mostě, kdy byl spuštěn dlouho očekávaný nový odbavovací systém městské hromadné dopravy dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. A samozřejmě mě zajímalo, jak to dopadlo, a dorazila mi zpráva sem k nám do Hitráda Nord Music na 23739958 od Zdendy, a ten psal: dopravní podnik zahájil bezkontaktní placení ve veřejné dopravě a dopadlo to tak, že včera lidi komplet jezdili zadarmo. Ano, ten systém teda má být jednoduchý, ťukni, pípni a jeď. Evidentně to moc asi nepípalo, ale takhle, pochopme to, je to nový systém, všechno má své mouchy, než se to zajede, tak to asi chvilku trvá. A mám tady i vyjádření dopravního podniku, který to vlastně popisuje, co jsem říkal. Nový systém je technologicky náročný a jeho aktivace probíhá přímo v provozu. A co je dobrá zpráva, revizoři budou v těchto dnech schovývaví a budou fungovat spíš jako informátoři, jak na to, než aby pokutovali. Přechod potrvá několik dnů a věříme, že nejpozději po víkendu bude systém spuštěn naplno ve všech vozech, a kde systém nebude v dalších dnech fungovat, budou cestující jezdit bezplatně, to znamená zadarmo. Tyhle ty případy, kdy se jezdilo v MHDčku zadarmo, už tady na severu Čech byly, potkalo to Chomutov, potkalo to Teplice, tak teď to potkalo i Most s Litvínovem. Já si takhle myslím, že pokud ta závada nebo ta nefunkčnost bude trvat nějakou delší dobu, tak to jako občanům cestujícím vůbec nebude vadit, jako jezdí si zadarmo mezi Litvínovým a Mostem. Hele, je to na vás, za jak dlouho to dáte dohromady, aby to fungovalo, ale chápeme to, všechno nový má své porodní bolesti, ale až to bude fungovat, pak to bude úleva, prostě přijdete, ťukni, pípneš a jedeš.

0: Je to jízda. Rose a Bruno Mars a Patrice za chvíli Single X, taky Volk domů nebo Sia. A jsme ve finále dnešní poloviční dopolední show LSD, protože se blíží 12. hodina, tak na to nezapomeňte. A ještě abych nezapomněl, jo, to je taky důležitý, dneska je Mezinárodní den zapomínání, jo, a připomíná, že občas zapomeneme na narozeniny přátel nebo výročí, to mně se stává poměrně často a věřím, že nejsem sám, že i vám se to stalo, tak prosím vás, nezapomeňte na nikoho a hlavně nezapomeňte, že už za chvilku tady budou srdcovky a zítra o 9 jsem tady zase pro vás, tak vám všem přeju krásný den. Čau, Dan.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
5: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na D7 na 56. kilometru ve směru na Prahu se srazil osobák s dodávkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A na D8 na 78. kilometru ve směru na Drážďany stojí odstavený nákladák, projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
9: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28.
8: června. Rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
9: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji.

0: Kvůli přetrvávajícímu suchu a výraznému poklesu hladin ve vodních tocích úřady zakázaly odběr povrchových vod z vybraných vodních toků. Opatření bude platit až do odvolání. Lidé tak nesmí vodu používat například na zalévání zahrad a trávníků, mytí aut nebo na pouštění bazénů.
1: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: V Žatci je 22 stupňů, v Kadani 21 a v Teplicích 24. Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno, teploty budou stoupat maximálně na 27.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Radio North Music.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka.

Rádiu jako první dnešní srdcovka. Největší hity, největší srdcovky. Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. Všechno v jednom létě. Možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live in, Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovaný jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Tam mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: APG, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka, skladba, která byla v devadesátkách obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů, nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu devadesátek na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky Hunter X.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hozier právě teď v éteru Hitrádia City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jistě.

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás. Tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jessie J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Lounsku ve Vinařicích havarovalo osobní auto, počítejte tady s omezením provozu. A v Lovosicích na silnici číslo 15 u odbočky na Lukaveckou ulici probíhá výstavba okružní křižovatky a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
5: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
10: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina.
9: Kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
10: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při

0: občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Od začátku července řidiči projíždějí po nové polovině dálnice D7 mezi Panenským Týncem a Kutrovicemi. Provoz je svedený na pravou část, na levé bude pokračovat výstavba. V každém směru je jeden jízdní pruh a rychlost je snížená na 80. Celý téměř 7-kilometrový úsek má být dokončený příští rok.
2: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech nás čeká odpoledne polojasno až oblačno, později večer pak bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni.
3: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity. Teď Calvin Harris.

Ano, David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří souvloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu, jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo. Oni se hodně válej, odpočívají, spěj, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes a pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano, celý barák zábavy v centru Prahy, jo, a to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her, Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek, taky se vrátíte zpátky do historie, a to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé, to znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: týdní. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: A upomínka. Za chvíli startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským.
2: Hurá!
1: Budeme se bavit a budeme si hrát.
2: Pojďte, pane, budeme si hrát.
1: Začínáme ve tři.
0: Hit Radio Nord Music.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující? A zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika. Protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale a určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
3: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
2: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
3: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zoo Parku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
9: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
10: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
10: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
9: Velká 90ková show.
10: Letní atmosféra.
9: Rodinná piknik zóna.
10: A program pro děti.
9: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
10: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
9: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: Boudů. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Mirai společně na Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Lounsku v Novém Sedle v hlavní ulici se srazila dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. A další nehoda se stala na Mostecku, na trase z Mikulovic směrem na Mariánské údolí, projíždí se Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
8: V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy na Hrazen autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
7: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
1: V Mostě jsou opět sdílená kola. Do ulic vyrazilo 150 sdílených kol, která mají podpořit ekologickou dopravu a nabídnout obyvatelům rychlý způsob, jak se pohybovat po městě. Díky podpoře města mohou lidé využít prvních 15 minut každé jízdy zdarma, což ve většině případů pokryje běžné cesty po městě.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Zítra většinou polojasno a o něco chladněji. Zítra naměříme maximálně 24 stupňů.
0: Krásné odpoledne,

Rádia. A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám, kdy jste třeba nechali děti nudit se a co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metken a Begin.

Jennifer Lopez na Hit Rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se fakt zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny, myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Luca, určitě zdravá věc, samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777 937 777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: Tohle je IS. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat. Jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. I tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák, pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slíbený Bruno Mars, Féteru Hitrádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít nikoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy, to už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy, ale to by mohla být sranda, jo, teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo, takže o zábavu nebude nouze, to, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě, co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. No a tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

0: a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme si tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hitrádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance with Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a kokolíno Gel Wander Wash 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor v Bílině, a to konkrétně v Bílinské ulici, protože u nádraží tam blokuje provoz nehoda dvou osobáků a blokuje to fakt hodně. Počítejte tam se silným provozem a s kolonou. No a druhá komplikace, ta je hlášená pro změnu z Děčínska. Tady konkrétně mezi Vilémovem a Velkým Šenovem srazilo osobní auto zvěř, takže jestli míříte právě sem, tak tady raději přibrzděte. To je info od nás, vám přeju šťastnou cestu a připomínám, že vaše dopravní info můžete volat na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
7: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
6: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Česká obchodní inspekce odhalila, že obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvím. V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo na 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
8: Inspektoři v prvním čtvrtletí uložili pokuty za skoro 15,5 milionu korun. Zítra oficiálně odstartuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zahájení nabídne úchvatnou show, o kterou se postará na 1300 dronů, které nahradí původní ohňostroj. Prodej vstupenek odstartoval dnes dopoledne. Cena zůstala stejná jako loni, tedy 140 korun. Asi o měsíc dříve skončí opravy části dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Řidiči po úseku dlouhém 3,5 kilometru projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy úsekem řada lidí projíždí na dovolenou do zahraničí.
1: Fotbalový servis.
8: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po dlouhých 44 letech. Utkání začne v 9 večer. No a světový šampionát zná už také dalšího osmifinalistu. Po Kanadě a Mexiku postoupila i třetí pořadatelská země. Spojené státy v noci na dnešek porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0.
10: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Tak, co tomu dneska venku říkáte? Já bych řekl docela klasický, příjemný český letní den. Zkrátka dobře, na obloze polojasno až oblačno, občas foukne a na teploměrech příjemných 24 až 27 stupňů. Zítra obloze polojasno až oblačno, občas foukne a na teploměrech příjemných 24 až 27 stupňů. Zítra by mělo být podobně, taky polojasno.

Mátý, ale jestli ještě makáte, tak přátelé pozor, dneska už je malej pátek. A hlavně pak následuje prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. No a hned je lepší nálada.

0: Věčný optimista Olga Lounová vpadla na Hit Radio North Music a já se ptám, jestli už mají všichni svýho klokana.
1: Československá televize Praha uvádí epizodu Narozeniny z australského televizního seriálu Skippy.
0: Přesně tak. Nechybí někomu Skippy? Prosím vás, neptám se náhodou, ptám se proto, že v Údlicích na Chomutovsku jednoho Skippyho viděli. A kdyby jednoho, není to prý poprvé, co tam nějakýho klokana viděli a už je podezření, že těch klokanů je tam víc. Tahle informace se objevila na sociálních sítích a šíří, protože zkrátka dobře není úplně normální, že jedete autem a z ničeho nic vidíte u krajnice klokana, který vám ještě málem pod to auto skočí, takže máte strach, abyste ho nepřejeli. Takže všichni teďka řešejí, pro boha, kde se vzal v Údlicích na Chomutovsku klokan? A je normální, že tady těch klokanů vidělo lidí už víc? Co se to jako děje? Komu patří? Proč tam jsou? Co je jistý, že kousek od tamtutě koupaliště a vzhledem k tomu, jaký jsou vedra, tak myslím, že i takový klokan by se rád vykoupal. Tak to může být důvod, proč se tam kucí stahujou. Akorát teda nevím, jestli se na to koupaliště dostanou, protože co já vím, tak na koupaliště mají zákaz psi kvůli hygienickým důvodům. Ale jestli to platí i pro klokany,

0: Čtvrt na čtyři padla na Hitrádiu Not Music a taky Daša. Krásný odpoledne. Který vám ale může zkazit namachrovaný labuťák. Já dneska odpoledne, když jsem mířil do práce, vzal jsem to podél Labe, nádherný počasí, šel jsem po cyklostezce, prostě úžasná procházka. No a protože je léto, jsou volna, jsou dovolený, jsou prázdniny, tak samozřejmě podél Labe je taky spousta rodičů, spousta malých dětí a viděl jsem taky jednu maminku, jak tam byla s takovou menší holčičkou a krmili labutě. Ty labutě byly evidentně rádi, že mají co žrát, to je jasná věc. Holčička zase byla ráda, že je takhle blízko labutím a že to žerou. A z ničeho nic se tam na ně přiřítil labuťák, začal dělat machry, roztáhl křídla, začal strašně syčet. A ta holčička chudák malinká se lekla, zahodila tu housku a utekla tý mamince pryč. Takže maminka chtěla připravit zážitek pro své dítě, chtěla mu udělat krásný odpoledne a místo toho z toho bude možná trauma na celý život. Tak přátelé, pro všechny takovýhle hrdiny za chvilku Heroes. Další pecka, kterou vám dneska odpoledne servíruje padla na Hitrádiu Not Music.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je s váma Kamil Bílský a taky čtvrteční padla na Hit Radio Not Music. Za náma Alex Warren, Ordinary. A jestli já bych vám měl na letošní léto něco naordinovat, tak co takhle nějakou dobrotu? Co takhle nějakou zahraniční kuchyni? Co takhle chuť Itálie, přátelé? Jestli máte zájem, tak díky Instagramu Hit Radio Not Music můžete mít tohle všechno úplně gratis. Aktuálně tam totiž soutěžíme o bistro na Lidickém náměstí, respektive o poukázku v hodnotě 1000 korun, kterou tam můžete doslova a do písmene prožrat. Je to úžasné místo v centru Ústí nad Labem, který se ale proměnilo v Itálii. Každý všední den tam hnedka od 8 od rána servírujou snídaně, ať už avokádovej toast, turecký vejce nebo vaječnou omeletu. Taky tam mají italský speciality logicky, ať už al dente těstoviny, šťavnatou porketu nebo křupavou fokáču. Pozor, dělají tam i vlastní zákusky a dorty. Takže nejenom vy, ale i vaše malí bambíny budou mít určitě radost, že si dají takovouhle doslova do písmene domácí dobrotu. Pak kvalitní káva, domácí limča nebo italský víno, to je samozřejmost. A ještě v tomhle krásném počasí nemusíte sedět jenom vevnitř, ale můžete třeba využít i venkovní zahrádku. A tohle všechno gratis. Tak jestli máte zájem, sledujte nás na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio držítko North Music a celý červenec. Tam každý pátek můžete vyhrávat 1000 do bistra na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Až mi z toho tečou sliny. Dobrou chuť.

0: Robin Schulz v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a já se ptám, jestli už jste dostali letošní první pohled. Co? Přišlo vám už letos v létě něco? A co tam stálo? Ahoj mami, mám se dobře, vaří tu dobře, na pokoji bydlím s Milanem, Tomášem a Jirkou. takhle nějak se to teda aspoň psalo za nás. Nevím, jestli se to píše ještě dneska a jestli se vůbec píše. I když oni už na těch táborech taky ty mobily nevidějí rádi, takže myslím si, že se to třeba k tomu pohledu může vrátit, anebo minimálně k té e-pohlednici, která se dá poslat taky. Ale všichni samozřejmě víme, že na těch letních táborech to pak ve skutečnosti chodí úplně jinak. Žádný mám se dobře, vaří tu dobře, ale důležitý je, že se tam s někým skámoším a že přes den řádíme na nejrůznějších hrách, který chceme vyhrát. A po večerce jdeme za holkama a pak jsme celý léto zaláskovaný. Je, to byly časy. Tak jestli se na tohleto letos v létě taky těšíte, na tu svoji letošní letní lásku, tak právě pro vás už za chvilku naprosto geniální hit, který sedí jak na hrnec. Kiss me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Bude Dermot Kennedy vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplet.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
8: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
1: Vypadá, že dneska je zase odpoledne blbec. S váma padla na Hit Radio Nord Music, za náma Ray Dalton a bohužel dneska odpoledne se nám zase nedaří za volantem. Aktuálně třeba na trase z Litoměřic na Českou Lípu v Zimoři. Tam narazilo osobní auto do dopravní značky, takže aktuálně je tam průjezd omezený. Bohužel další komplikace naskakují u dalších, ještě zjišťujeme podrobnosti, takže vydržte do celý a já vám to za chvilku naservíruju komplet. Každopádně už teď říkám opatrně, užijte si to nádherný odpoledne a samozřejmě můžete přispět i vy, jestli o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: mistr Robbie Williams nás dovedl do cíle té první společné 60-minutovky. V odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Krásný odpoledne a jdeme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a jak už jsem varoval, nedaří se nám dneska odpoledne, nedaří. Poslouchejte dobře, jednak v Teplicích, v Pražské ulici u Lidlu, tam aktuálně blokuje provoz nehoda hned 3 osobáků na jednou. Tady se 100% zdržíte. Dál připomínám, že na trase z Litoměřic na Českou Lípu v Zimoři narazilo osobní auto do dopravní značky. Tady taky budete muset přibrzdit, ale měli byste to projet. Dále na trase z Děčína na Teplice před nájezdem na D8, tam se pro změnu porouchalo auto a stojí tam teďka odstavené, tak tady taky raději přibrzděte, ať do něj nevrazíte. No a poslední aktuální dopravní komplikace, tak ta je z Litoměřicka, konkrétně v Brníkově na místní komunikaci havarovala dodávka. I tady je teď provoz omezený. Přeju šťastnou cestu, co jiného popřát, a znovu připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
6: Je 16 hodin, jsou tu další.
1: Hit Radio North Music.
6: Je 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Pur.

0: například s úpravami koryt řek nebo stavbou retenčních nádrží. Dotace jsou určené obcím, správcům vodních toků a veřejným institucím. Za posledních 5 let šlo na ochranu před povodněmi přes 2,5 miliardy. Šumava letos eviduje vyšší počet zmyjí. Bohužel to potvrzují i časté případy uštknutí. V Plzeňském kraji hlásí záchranáři za poslední týden 3 případy. Všichni pacienti skončili ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Na Šumavě se teď zmije objevují hlavně kolem Modravy a na Srní. Fotbalové Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do naší nejvyšší soutěže. Šanci klub dostal poté, co Karviná stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Aktuálně se čeká na reakci Artisu Brno, které chce mít jasno během zítřejšího odpoledne.
1: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
2: Po pár deštivých dnech zažíváme na severu Čech zase léto, to znamená polojasno až oblačno a do toho teploty mezi 24 až 27. To je fajn, to je příjemný. Zítra by mělo být podobně, opět polojasno až oblačno, ale pozor, zítra by měl k tomu i víc foukat vítr a taky se lehce ochladí na 24 až 21 stupeň.
3: Hit Radio North Music.
2: A my pokračujeme. Je čtvrtek 2. července 16.05 a s váma dál odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským. Pokud vás zdravíme někam na plovárny, někam na koupaliště, někam k rybníku, zkrátka dobře tam, kde nás právě teďka hrajou, tak užívejte léto, užívejte pohodu, užívejte prázdniny a k tomu hit doslova na tělo. Rock my body.

End of Beginning vpadla na Hit Radio Nord Music a představte si, že na Mostickém hypodromu budou místo koní psy. Ne, že by tam běhali, ale závodit budou. Přátelé, na Mosteckém hypodromu budou totiž psy soutěžit o to, které je nejkrásnější. To je program na tuhle sobotu. Právě tuhle sobotu hostí Mostecký hypodrom pejsky a je to akce samozřejmě nejenom pro pejskaře samotný, ale pro rodinu celou. Uvidíte tam jednak ty největší krasavce, co se nám tady na severu Čech prohánějí, a jednak tam bude i doplňkový program, takže skvělá zábava jak pro pejskaře, tak pro návštěvníky, ať už malý, anebo velký. Já myslím, že parádní tip. Takže až dáte doma hlavy dohromady a budete dělat rodinnou poradu co s víkendem, jestli na koníčky, anebo na fotbal, tak ani jedno, přátelé, tenhle víkend patří psům.

0: Na hodinách 16:45 s váma odpolední show padla na Hit Radio Not Music s Kamilem, také Katy Perry, no a už za moment nám tady bude doslova do písmene čarovat Lady Gaga. Dáme si jej abrakadabra, což mi připomíná, že jsem byl taky jednou doma za kouzelníka a že moje malá dcera na mě koukala s otevřenou pusou do kořán. Jenže to jí bylo 5, já jsem zamíchal karty, ona si mohla jednu vybrat a já jsem pak uhod, která to byla. Chudinka malá si nevšimla, že jsem měl ty karty otočený obrázkem k sobě. Tak, jestli máte doma malý děti, můžete taky zabodovat.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Tahitské léto a Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava, vlny, tobogány.
6: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
17: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.

Život je krásný a to je pravda. Odpolední show padla a na Hit Radio Nord Music vám hraje kapelu Krištof a život je fakt krásný. Já vím, že jsou dny, kdy se nedaří, já vím, že jsou dny, kdy vás někdo naštve, ale na druhou stranu jenom my si ten život můžeme udělat ještě krásnější. Třeba jenom díky tomu, že máme vedle sebe někoho, koho máme rádi, nebo díky tomu, že ten život budeme žít, to znamená neprosedíme ho celý den doma na gauči, ale prostě někam vyrazíme a něco zažijeme. A taky takovej detail, taková maličkost, která vám může udělat ten život ještě krásnější, tak to jsou ty legendární hity, který vám hrajou doteďka v hlavě, který si do dneška zpíváte a který vždycky, když slyšíte, tak vám zase udělají radost. Tak o tom je Hit Radio Classic. O tom je náš pořad, který vám i dneska naservírujeme v 18.00 na Hit Radio Nord Music a i dneska se tam můžete těšit na hity. Všechno to otevře královna popu Madonna. Nebo si dáme třeba Hungry Eyes. Další legendární melodie. A vzpomínáte i na pecku Self Control? Žádnej těžký text. Tak nejenom tohle, ale daleko víc hitů, celkem 3 hodiny, vás i dneska čekají od 18.00 na Hit Radio Nord Music. Tak s náma zůstaňte.

0: Natalie Imbruglia v odpolední show padla na Hit Radio Nerd Music a po ní možná aktuálně nejtajemnější žena na světě. Hrad v Karpatech je, přátelé, proti ní Kecálek, který prozradí úplně všechno. Ano, je to Taylor Swift. Tak co, bude se vdávat nebo nebude? Jak tuhle velkou celosvětovou kauzu typujete? Bude to zítra, bude to o víkendu, nebo to bude úplně jindy? Ano, i my jsme zaregistrovali, že v New Yorku se teďka dějou velké věci, že si Taylor Swift pronajala legendární Madison Square Garden, zkrátka dobře, všechno to vypadá na svatbu Taylor Swift, ale půlka fanoušku tvrdí, my bychom radši nějakou romantiku někde úplně jinde. Tak jak to nakonec dopadne, si řekneme samozřejmě na Hit Radio Nerd Music už brzy.
1: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká devadesátková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Hit Radio.
8: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Linkin Park. Ve čtvrtek těsně před pátou vpadla na Hit Radio Not Music. A co je víc v létě? Vodní balón nebo bazén? Přátelé, tak to je finále. To je finále naší ankety, kterou najdete na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Not Music. Celý týden hlasujete, celý týden rozhodujete. Já teda tvrdím, že v pondělí bylo předčasný finále. My se vás od pondělka ptáme, bez čeho si prostě léto neumíte představit. Co je v létě úplně nejvíc? No a představte si, že hnedka v pondělí se proti sobě museli postavit bazén a pivo. Já říkám, to je předčasný finále. Umí si někdo představit, že se v létě nevykoupe v bazénu? A nebo že v těch vedrech, který už jsme letos zažili, se nesvlaží tím národním nápojem, tedy pivem? Podle mě to bylo předčasný finále. No a dopadlo to, jak to dopadlo. Už v pondělí bazén pivo porazil. To znamená, postupoval celým týdnem dál, porazil i zmrzliny, repelenty, klimatizace, kšiltovky, no prostě všechno, co v anketě bylo. A teď má proti sobě bazén posledního soupeře a to je vodní meloun. No a jak to dopadne, to je samozřejmě jenom a jenom na nás. Hlasovat můžete na našem Instagramu, najdete nás tam jako Hit Radio, podtržítko Nord Music a o vítězi finále bazén versus vodní melon rozhodujete jenom vy. Tak dejte poslední hlasy, na které ještě čekáme, protože zítra vítěze vyhlásíme a budeme vědět, bez čeho si léto posluchači Hit Radio Nord Music neumějí představit.

0: Krásné čtvrteční odpoledne vám na severu Čech přeje Padla, Hit Radio Not Music a těsně před 5. hodinou taky Anastasia. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Znovu připomínám, že v Teplicích v Pražské ulici u Lidlu došlo k nehodě 3 osobáků najednou. Ještě to tam celou dobu vyšetřuje na místě policie, takže počítejte stále se zdržením. Dále připomínám komplikaci v Chomutově, konkrétně v Kochově ulici. Tam pro změnu probíhá vyšetřování nehody 2 osobáků, takže i tady počítejte s omezením provozu. No a třetí aktuálka, tak ta je z dálnice D8, kde na 13. kilometru směrem od Drážďan na Prahu stojí u krajnice porouchaný nákladní auto, tak jenom se včas vyhněte, ať nedojde ke střetu. To je všechno, přeju šťastnou cestu a vám tradičně připomínám, že vaše dopravní info můžete volat na 800 900 952.
1: Staňte se součástí historie. V sobotu 4. července vás obec Třebušín zve na husitské slavnosti. Nenechte si ujít tradiční husitský průvod v čele s Janem Žižkou a Žižkovu vítěznou hostinu. Dále šermíře, řemesla, hudbu a zábavu pro malé i velké. Přijďte si užít den plný zážitků. Husitské slavnosti Třebušín 4. července. Těšíme se na vás.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Řeší to teď poslanecká sněmovna. Kolik budou tyto kupony stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
10: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
9: Změna by se měla projevit od ledna příštího roku. Stát v prvním pololetí vybral na daních skoro 790 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob. V absolutní částce se pak nejvýrazněji zvýšilo inkaso daně z přidané hodnoty. Lidé v Česku stále nejvíce věří hasičům. Ukázal to aktuální průzkum agentury STEM, podle kterého se na dalších místech umístila policie, Česká národní banka nebo armáda. Nejmenší důvěru pak mají stále členové vlády, kterým věří jen třetina veřejnosti. Tenistka Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes na londýnské trávě porazila 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra Bousková narazí na Rusku Samsonovovou.
11: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Musím konstatovat, že čtvrtek je vlastně od rána krásný letní den, to znamená svítí nám sluníčko, občas se schová za mraky, trošičku pofukuje a na teploměrech příjemných 24 až 27 stupňů Celsia. Takhle by to šlo. Podobně bude i zítra, opět polojasno až oblačno. Toho větru bude možná trochu víc, tak počítejte s tím, že bude foukat a taky se lehonce ochladí na 24 až 21 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Nord Music.
0: A my jdeme do finiše, neboli poslední společná 60-minutovka před náma. Já jsem Kamil Bílský, vy posloucháte Padla na Hit Radio Not Music a hnedka na úvod se podíváme na novej bič. Představte si, že ti, co neplatí na děti, si nesmí zaplatit ani fotbal. Co tomu říkáte? Za chvilku víc, teď činasky a každý ráno.
12: Hit Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Krásný odpoledne i s Miley Cyrus. V odpolední show padla na Hit Radio Nerd Music a pojďme se podívat na trest, který by se dal shrnout: nemáš na děti, nemáš na fotbal. Přátelé, tenhle bič vymysleli v Argentíně. V Argentíně je samozřejmě taky spousta neplatičů alimentů a taky si tam lámou hlavu s tím, jak na tyhle lidi vyzrát, jak z nich ty peníze dostat. Zkrátka dobře, jak je donutit, aby platili na svoje děti a ty mámy na to nebyly sami. Ono existuje spousta metod, spousta návrhů a spousta řešení. Například pojďme ty lidi zavírat, že jo? Jenomže druhá strana řekne, když bude zavřený, nemůže vydělávat. Tak jo, tak je nechme na svobodě a vydělávaj. Druhá strana řekne, no jo, když zůstanou na svobodě, to není žádný trest. Ovšem v Argentíně, přátelé, v Argentíně to vymysleli. Představte si, že kdo neplatí na děti, nesmí v Argentíně na fotbal. Mají tam skutečně seznam neplatičů aktuálních asi 13 tisíc a na každém stadionu o nich ví a kdyby se tam někdo chtěl dostat a mrknout se na fotbal, neexistuje. Neplatíš na děti, říká, že nemáš peníze, tak evidentně nemůžeš mít ani na fotbal. Ale pozor, Argentina to povýšila a ona dokonce tenhle seznam poslala i na aktuální mistrovství světa do Ameriky. Takže dokonce i tam o těchto neplatičích vědí a kdyby se náhodou nějaký z nich rozhodl, že si udělá luxusní výlet a že si z Argentiny zaletí do Ameriky, koupí si vstupenku a zajde si živě na fotbal, nepustí ho. Takže novej bič, neplatíš na děti, nesmíš na fotbal. Já tomu jenom tleskám.

Taky vidíte to moře. Sluníčko nad hlavou, žlutá pláž a Mitch Buchanan s Pamelou Anderson běží, běží a běží. S váma čtvrteční padla na Hit Radio Nerd Music a jestli už se nemůžete dočkat, abyste měli taky volno, abyste už byli taky u vody a abyste si už taky užívali to léto, přátelé, pojďme se pomodlit. A on ten pátek přijde, on tady bude, co by dub. A kdyby jenom pátek, to bude prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. Stačí jedna modlitbička a pátek je tu, co by dub. Ty vole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Golden, to je další hit, který vám servírujeme v 17:30 v odpolední Šoupadla na Hit Radio Nord Music. A pozor, zítra ráno vám naposledy naservírujeme Colors of Ostrava. Je to tak. Nezadržitelně se to blíží. Od 15. července je to tady. Od 15. července startuje tenhle vyhlášený festival Colors of Ostrava, na který jezdí světový hvězdy, přátelé. A Hit Radio Nord Music vás tam dostane zadarmo. Celý tenhle týden totiž po ránu ve snídaní šampionů soutěžíme v rychlý pětce o lupeny. Takže zítra je poslední šance. Zítra je pátek. Zítra máte poslední možnost nezaplatit ani korunu a užít si Colors of Ostrava úplně zadarmo. Chce to jenom zvládnout rychlou pětku, třeba tak, jak ji dneska ráno zvládla Monika.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
3: Žirafa? Koala?
2: Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
2: Při kolika stupních vaří voda?
3: 100 stupňů?
2: Ano, výborně, pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká řeka protéká Egyptem?
3: Nil?
2: Ano, výborně.
3: Super.
2: Skvělý, pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
3: Červená.
2: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
3: Třeba pes.
2: Je to
3: jo,
2: tvoje.
0: A je to doma. Tak co? Dali byste to jako Monika? Bylo to těžký, anebo lehký? No, co je jistý, zítra to zase bude jiný. Zítra je tady nová rychlá pětka ve snídaní šampionů, nový otázky, od vás chceme správné odpovědi a kdo to dá, vyhrává poslední lupeny na Colors of Ostrava na Hit Radio Nord Music. Tak hodně štěstí.

0: náladu. Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: V odpolední show padla na Hit Radio Nord Music taky kamrad, což mi připomíná, že všichni kamradi se od zítřka sejdou v Karlových Varech. Jo, je to zase tady, přátelé, opět po roce Mezinárodní filmový festival. Velká sláva a spousta kamradů. To máte herce, to máte zpěváky, to máte Ačkový celebrity, Bčkový celebrity, Cčkový celebrity, to máte youtubery, influencery a jiný éry. Zkrátka dobře, co má ruce a nohy, je od zítřka na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Jo, bude to velký, bude to zase úplně všude, tak jestli máte volno, můžete tam vyrazit taky a nasát tu VIP atmosféru. Prostě centrum České republiky je od zítřka v Karlových Varech. Co to je za provokaci tohleto?
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

tři písmena dělají konec za dnešní odpolední show. Není to end, ale je to apet. Prostě padla má padla, takže přátelé, loučí se s váma Kamil Bílský, přeju vám krásný zbytek čtvrtečního odpoledne. No a zítra naposledy pro tenhle týden, protože zítra už je pátek. Tak se mějte krásně a ve tři odpoledne na Hit Radio Nord Music zase. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Tentokrát je to drobnost a je to drobnost z Teplicka. Konkrétně v Duchcově v Teplické ulici u křižovatky s ulicí Družby probíhá rekonstrukce chodníku. Takže v tomhle místě raději opatrně a jinak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku.
6: Náplně hned.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Daňková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina, může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce, v případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21. dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
9: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstupy zdarma. Oskarův svět.cz.
8: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu, na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
10: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Ugly Kid Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang. Partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame. No a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové stíně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den.

0: hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anna K. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. I na to se můžete těšit. Velká romantiárna už za pár minutek tady na Hit Radio.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. A každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme je připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19. večerní.
1: Leto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hi, this is Madonna.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nachystaná partička premiér. S vámi Michal Pospíchal.

Self Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. V jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promised Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: jste určitě poznali, Gorillaz i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc My Friends.

0: Cole Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Je s tohle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Tohle je rodačka z Detroitu Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hitrádiu jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu, už jich máte Hitrádio Classic. To je plné těch největších hudebních vzpomínek a pro některé nemusíme cestovat ani daleko do zahraničí. Zajedeme si teď jenom kousek na Slovensko. Palo Habera, postava, kterou určitě dobře znáte, a dobře, budete znát i písničku, kterou dodnes hraje se svou skupinou Team. A víte co? Palo si ji rovnou představí sám. Je to

0: Tohle je legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs s hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou nachystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte. Hit Radio.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Slibovaní Pink Floyd. Jo jo, taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Las Ketchup? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny Las Ketchup. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle. A serehe, tak jdem na to. Ladíte Hit Radio.

0: Nana Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hit Rádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio.

0: Tak to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hitradio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia na Hitradio.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: pohled, odkud nechceš nikdy někam jet, neskažený temnou vzpomínkou.
1: Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád, a jednou taky na nás bude jen spát.